naše talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Veľmi pekná pesnička od Hany Zagorovej, Maluj zase obrázky, počúvate hity overené časom a popri tom už chystáme pre vás aj dnešný, teda sobotnejší výlet na vlne s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Po 12. sa totiž vyberieme k našim susedom do nádherného parku, uprostred ktorého prechádza aj taký krásny rozsiahly les. Je to na okraji chránenej krajinej oblasti Brdy. Vznikali tam tóny, ktoré dnes pozná azda celý svet, vrátane slávnej opery Rusalka. Jej autor Antonín Dvořák do Vysokej u Příbrami chodil často a napokon novorenesančný zámok sa stal jeho letným sídlom. Na výlete na vlne Didiana teda vyspovedá priamo v pamätníku Antonína Dvořáka, jeho riaditeľa Vojtecha Poláčeka, a reč bude aj o mnohopočetnom potomstve pána skladateľa.
2: V horní lince rodinného stromu jsou tam vyobrazeni i ti Dvořákovi potomci, celkem tedy 9 dětí. Z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusalke? To bylo také běžné jméno, alebo proč Rusalka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
3: A čím byl ten příběh o Rusalke inspirovaný?
2: Ten tedy vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tedy z nějakých podobných takových děl, která vznikla.
3: Jeho prvé velké dílo bylo které?
2: Jako na začátku dá se říci ty jeho první úspěchy v cizině, to bylo hlavně tedy v Anglii a tam byla populární hlavně vokální díla jako mše nebo kantáty. To asi tedy nějaké, řekněme, díla tohoto typu z počátku 80. let. Ta tedy stála za tím, že se Dvořák nějak zásadněji prosadil.
0: Takže cíl dnešného výletu je jasný. Dnes po 12. sa vyberieme do letného sídla Antonína Dvořáka. Budeme teda radi, ak sa pridáte.
1: Počúvajte výlet na vlne

0: Svet na vlne s Didianou.
1: O pár minút pôjdeme opäť vyletovať. V sobotu tak zvykneme robiť krátko po 12. nás Didiana zoberie naskok k našim susedom. Navštívime krásne letné sídlo Antonína Dvořáka, kde choval svoje milované holuby. Prechádzal sa k blízkemu Rusalkinmu jazierku a po prechádzkach si zapisoval svoje hudobné nápady. Didiana tam vyspovedala priamo v pamätníku Antonína Dvořáka, riaditeľa Vojtecha Poláčeka.
2: V horní lince rodinného stromu sú tam vyobrazení i ti Dvořák. Potomci, celkem tedy 9 dětí, z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina Dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusalke? To bylo také běžné jméno, alebo proč Rusalka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
3: A čím byl ten příběh o Rusalce inspirovaný?
2: Ten tady vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tady z nějakých podobných takových děl, která vznikla.
3: Jeho prvé velké dílo bylo které?
2: Jako na začátku dá se říci, ty jeho první úspěchy v cizině, to bylo hlavně tedy v Anglii a tam byla populární hlavně vokální díla jako mše nebo kantáty. To asi tedy nějaké, řekněme, díla tohoto typu z počátku 80. let. Ta tedy stála za tím, že se Dvořák nějak zásadněji prosadil.
1: Tak pozýváme na výlet do letného sídla Antonína Dvořáka, už o chvíľu štartujeme hneď po aktuálnych správach na pravé poludnie s Valmírou Holty. Želáme pekný víkend na spoločnej vlne.
0: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12. Za rok ušami v rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Let na vlne s Didianou.
1: Obec Vysoká u Příbrami leží zhruba 70 kilometrov od Prahy a v krásnom lesoparku sa nachádza letné sídlo hudobného skladateľa Antonína Dvořáka. Po bielých schodoch, na ktorých sa samozrejme aj fotím, vstupujem do rozkošného zámku žlto-bielej farby a tu ma už čaká vysoký muž, inak riaditeľ pamätníka Antonína Dvořáka, Vojtech Poláček, aj s výkladom.
2: Památník Antonína Dvořáka se nachází v novorenesančním zámečku. Ten byl dokončen roku 1878 a vystavěc jej nechal, co by své letní sídlo, moravský šlechtic, hrabě Václav Robert Kounic. Kounic se následně stal švagrem Antonína Dvořáka a on sem právě tedy Dvořáka do této části Čech také přivedl.
1: Myslíme tím středné Čechy?
2: Václav Kounic zakoupil nejprve celá ta panství Vysoká a Modřovice, následně si vyhlédl tady to příhodné místečko na kraji lesa a nechal vystavět tento zámeček. No a konala se zde tehdy i svatba, kdy si právě Václav Kounic bral za ženu Josefínu Čermákovou, která byla sestrou Dvořákovy manželky Anny. No a tak tedy na tu svatbu Václava Kounice a Josefíny Čermákové sem na Vysokou byli pozváni i Dvořák z Chotí. A tak se poprvé Antonín Dvořák ocitl v této části Čech a konkrétně na Vysoké. Dvořák se do té doby pohyboval spíše v hlavním městě Praze nebo v té části Čech severně od Prahy a ta zdejší vysocká podbrdská příroda pro něj byla něčím úplně novým a inspirativním. Dvořák s rodinou proto rád na Vysokou začal jezdit na návštěvy. Ty ovšem nikdy netrávili přímo v tomto zámečku. Dvořákovi zprvu pobývali v lesnickém domku, dnes již neexistující stavbě, která byla situována kousek odtud na jih. No a po několika letech v roce 1884 si Dvořákovi zakoupili svůj vlastní domek. Ten je dnes nazýván Vila Rusalka a je situován zcela na opačné straně obce Vysoká. Původně šlo o skromný příbytek správce ovčína, který si Dvořákovi nechali zvelebit a rozšířit. Tam ta rodina následně trávila vždy celé léto od května do října po dobu téměř 20 roků. Dá se tak říci, že Dvořák na Vysoké strávil skutečně velké množství času. Vznikla zde i dlouhá řádka zásadních děl. Mezi nimi to nejznámější a nejvýznamnější je bezesporu opera Rusalka.
1: Tak si už sem trochu fukníme, len pre ukážku.
2: Také následně dala tedy jméno jak té dvořákovské vilce, tak i lesní tůni, takzvanému Rusalčinu jezírku. Nachází se zase tedy na opačnou stranu. Kromě Rusalky na Vysoké vznikla třeba i Osmá symfonie. Ta právě opěvuje to okolí a krajinu Vysoké. Potom zde vznikly i finální partitury druhé řady slovanských tanců nebo humoresek.
1: A Antonín si to tu užíval, choval holubí, rád vyrazil na parádnu prechádzku, lebo ten park vo Vysokej stojí za výlet. Sme na výlete na vlne a pokračujeme už po pesničke.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Svoje hudobné nápady si cibril aj na prechádzkach po okolí letného sídla v stredných Čechách vo Vysokej, ktoré dnes volajú aj Vila Rusalka. Hovorí o ňom riaditeľ pamätníka Antonína Dvořáka Vojtech Poláček.
2: Tento dům má poměrně tedy ke Dvořákovi blízký vztah a proto, když se později hledalo vhodné místo pro památník, tak padla volba právě na zámeček. Dalším důvodem je potom fakt, že Vila Rusalka dodnes patří dědicům Antonína Dvořáka. Takže byť je ten domek uvnitř také zařízen takovým trošku muzejním stylem, tak není úplně běžně přístupný veřejnosti. Tenhle dům, ještě než se stal památníkem, prošel poměrně komplikovanou minulostí. Václav Kounic později po smrti té své první manželky Josefíny zámeček prodal. Ten potom dlouhou dobu vlastnila židovská rodina, obchodníci se dřevem jménem Silbersteinovi. Ovšem na počátku druhé světové války došlo ke konfiskaci a potom během války a po ní až do konce 50. let byl zámeček neobydlený, nevyužívaný. Došlo nakonec to jeho chátrání tak daleko, že se zvažovala i demolice, které naštěstí nedošlo. Již tedy v majetku státu byl zámeček zrenovován, v roce 60 otevřen jako vlastivědné muzeum a již od roku 1963 je tedy věnován výhradně Antonínu Dvořákovi. Ta současná podoba, jak parku, tak i těch místností, ve kterých se nacházíme, pochází z 90. let. Tehdy došlo k poslední velké renovaci. Tady ten koncertní sál je pojat již vyloženě moderně s tapisériemi malíře Jiřího Brindy, které mají evokovat tu vysockou přírodu. No a dvě historické místnosti se snaží co nejvíce podobat původnímu stavu interiérů ze sklonku 19. století. Konkrétně tenhle salonek se podobá původnímu stavu asi nejvíce.
1: Preto si niečo aj povedzme o týchto priestoroch. Predstavte si naozaj veľmi pekné, historické posedenie, krásny klavír, no však nechám to na sprievodcovi.
2: Tahle místnost je i zařízena tím způsobem, jaký pravděpodobně tedy, jak to zde vypadalo za Kounice a Dvořáka, třeba ten kachlový krb je vyloženě původní součástí zámečku. Také malba, včetně stropu, byla uvedena téměř do původní podoby. Nábytek a další vybavení, to je vše dobové, ale často zapůjčeno třeba z Příbramského muzea. Ovšem další prvky, jako třeba některé koberce nebo lustry, pochází přímo z Kounicovy pozůstalosti. Takže byť se třeba původně nenacházeli tady na Vysoké, tak to spojení s Václavem Kounicem zde je. Pozoruhodný je ještě ten klavír. Ten byl vyroben v roce 1901 a přestože na to nevypadá, protože byl tedy před nějakými 16 lety zásadně zrenovován, tak je to nástroj, který se tu opravdu nějaké 2-3 roky potkával i se samotným Dvořákem a je tak značně pravděpodobné, že i on sám si na něj alespoň párkrát zahrál. Dokonce se tedy říká, že hrabě Václav Kounic, že prý zpíval své oblíbené árie z italských oper a Dvořák ho k tomu právě na tento klavír doprovázel. Kounic ovšem prý neuměl vůbec zpívat, takže to asi pro Dvořáka bylo docela náročné.
3: A nepatří k tým skladatelům, kteří ztratili sluch, ano?
2: Ne.
3: No, že by mu to pomohlo dost, no.
2: Dvořákovi tomu tedy sluch sloužil, řekl bych, úplně perfektně až do jeho smrti.
1: A viac sa dozvieme už o chvíľu na výlete na vlne pri Rusalkinom jazierku.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Antonín Dvořák mal skvelý sluch a miloval komponovanie, ale aj zahradničenie či vlaky. O jeho živote sa dá dozvedieť priamo na mieste, kde dlhý čas pobýval vo Vysoké u Příbrami, kde práve v parádnom zámočku sedím v dobovom kresle a počúvam Vojtecha Poláčka, ktorý o Antonínovi, autorovi slávnej Rusalky, vie skoro všetko.
2: Zajímavé je, že Dvořák, ktorý s tým postupujícím časem skládal vlastne tak říkajíc naslepo, že už si potom tedy třeba jenom na konci dne přehrál to, co během toho dne zapsal, zkomponoval, protože asi si to v zásadě dovedl tak nějak představit. Což je i právě ten princip, proč mohli vlastně tvořit právě i ti skladatelé, kteří měli problém se sluchem.
1: A kolko těch děl zhruba zkomponoval?
2: Opusových čísel tuším je něco kolem 80. Tady na Vysoké tedy těch děl vzniklo zhruba kolem 25, ovšem mnoho z nich zde třeba bylo i přepracováno.
1: Ale povedzme si něco aj o vlastníkovi této vily.
2: K Václavu Kounicovi, tomu tehdejšímu majiteli zámečku, on byl vzděláním právník, věnoval se hlavně politice, když byl jak členem Českého zemského sněmu, tak i Vídeňské říšské rady. Kounic byl také mecenášem jednak Brněnské univerzity, ale také mnoha tehdejších významných osobností, takže zatímco Dvořák sem na Vysokou zval své žáky, skladatele nebo interprety svých děl, tak za Kounicem na Vysokou zase jezdili jím podporovaní dramatici nebo spisovatelé, jako byli Vrchlický, Stroupežnický, Sládek, Jirásek nebo Zejer. Tady na levé straně je ještě poslední z portrétů, to je vyobrazení druhé manželky Václava Kounice. On poté, co prodal vysocké panství, tak se vrátil zpět na Jižní Moravu, kde v okolí Brna, Uherského Brodu a Slavkova byly majetky toho jeho rodu. No a tam tedy následně pečoval o rodinné majetky a také si tam vyhlédl právě ještě druhou ženu. Ta jeho první manželka Josefína totiž zemřela ve 46 letech. I na tu dobu poměrně brzy. 11 let poté si tedy do Kounic vzal za ženu Josefu Horovou a i pro ně vystavil zámeček. Ten byl nazýván Obora a stál nedaleko Uherského Brodu. Dnes ovšem již vůbec neexistuje. Tím tedy můžeme vidět, jaké štěstí jsme měli tady na Vysoké, že se ten zdejší zámeček dochoval.
1: A on ty zámočky stával pre manželky kvůli tomu, aby mal od nich pokoj, alebo len, že je chcel něco pekné podarovat a potom tam spolu bývali.
2: Já bych řekl, že jako sídlo, zkrátka vždy pro sebe a tu manželku. Tady na Vysoké potom to bylo hodně proto, že v té době byl Kounic takový docela v pohybu. On se tedy pohyboval mezi tou Jižní Moravou, Prahou, Vídní a tady Vysoká byla pro něj tedy takové místo odpočinku. U toho druhého zámečku, u Uherského Brodu, tam už ty zájmy byly i trošku lovecké, protože tam měl velkou oboru, ve které tedy právě se rád zabýval lovem.
1: A podporoval Kolmic Antonína Dvořáka aj finančně?
2: U Dvořáka to bylo tak, že on hodně dlouho byl poměrně tedy v tísnivé finanční situaci. V těch svých začátcích si vydělával hlavně hraním na varhany v kostelích nebo soukromou výukou klavíru. Potom vlastně se mu povedlo, dá se říci, se plně věnovat tomu skládání díky císařským stipendiím, které získal tedy s vydatnou pomocí Johannese Brahmse, takže to byl tedy takový průlomový moment.
1: A čo mu napokon začalo vynášať a vcelku slušně zarábal, aj o tom na výlete na vlně už o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlně

0: to.
1: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
2: Najobľúbenejšia česká opera vo svete je Rusalka, ktorú jej autor Antonín Dvořák odpremieroval v roku 1901. Sme na mieste, kde Rusalka vznikla, vo Vysokej u Příbrami, kde práve výletujem na vlne a je to tak pekné, až sa to ťažko opisuje. A našim sprievodcom je Vojtech Poláček. Skončili sme pri tom, ako začal Antonín zarábať.
3: Potom Dvořák začal mít i své vlastní příjmy z ciziny, když začal třeba jezdit na zájezdy do Anglie. Úplně definitivně se zabezpečil Amerikou. Nicméně Kounic jej podpořil minimálně tady tím vlastně, jakým způsobem Dvořák získal ten svůj vysocký domek, protože byť existuje nějaký záznam, kde je uvedená kupní cena, tak víceméně tedy historici, muzikologové se shodují na tom, že Dvořák za ten domek nic neplatil, takže vlastně nesl jenom náklady na renovaci.
4: Tak to bylo praktické velmi.
3: Plus tedy ještě vlastně v tom lesnickém domku Dvořák pobýval jistě zcela zdarma, takže dá se říct, že touto formou, že jej Kounic podporoval.
4: Mě ale zaujímalo, že ten les okolo, ako to, že se zachoval v tak krásné forme?
3: Tak tady ty lesy jsou ještě docela zdravé, tady v těchto těch místech. Pravda je, že třeba tady v místech, kde já bydlím, na opačné straně Vltavy směrem na východ, tam ty lesy jsou tedy úplně nesrovnatelné. Je to tam víceméně takové vyschlé a teď v opravdu dost jako bídném stavu. No, tady vlastně, jak jsme pod těmi brdy, tak přeci jenom i té vláhy je více a docela, bych řekl, to tu vypadá zachovale. A pravda je, že i ten park je docela zachovalý, byť některé z těch stromů teda údajně ještě sázel sám Kounic s Josefínou a vlastně ta hlavní alej dubová, ta už tedy určitě tu stála v té době, kdy Kounic celé tady ty pozemky zakoupil.
2: A táto posledná místnost je zariadená ako spálňa pre pani Josefínu však?
3: Ta je zachycena na fotografiích tady na levé straně, kde je tedy Josefína, pod ní oba manželé Kounicovi. Na pravé straně to je tedy nějaká Rusalka, žádná konkrétní osobnost, zase jenom doklad významu této opery pro nás zde na Vysoké. Pod ní je ještě jeden zajímavý nástroj, pianino z roku 1880, které se původně právě nacházelo v tom lesnickém domu, kde Dvořák trávil první pobyty na Vysoké. Je zase dost pravděpodobné, že i sám Dvořák si na tento nástroj zahrál, byť možná asi spíše v té pozdější době, kdy už do lesnického domku zavítal jen jako návštěvník. Ten nástroj využíval i jeho zeť Josef Suk, který také později, co by tedy nastávající manžel Dvořákovi dcery Otýlie, v tom domku trávil čas. No a tady na té opačné stěně máme ještě mnoho dalších zajímavých fotografií. Nalevo ode dveří do ředitelny je galerie, která od zhora opět začíná právě snímky Josefíny. Ona byla herečka a zpěvačka, proto je tam zachycena i v prozatímním divadle a tam se také právě poprvé potkala s Antonínem Dvořákem, který tehdy v divadle hrál v orchestru na violu. Následně tedy Dvořák, jak jsem zmiňoval, který se zabýval i výukou hry na klavír v lepších rodinách, tak docházel právě i do rodiny Zlatníka Čermáka. Z té doby by měl pocházet snímek na pravé straně té galerie, který zachycuje právě sestry Josefínu a Anu, tedy pozdější manželky Kounice a Dvořáka. Tady v té době jim bylo nějakých 16 a 11 let. Říká se, že Dvořák se zprvu zakoukal právě do té starší herečky Josefíny. Ovšem, ta jeho zájem neopětovala. My nevíme, jak to tehdy všechno ve skutečnosti bylo, ale co víme jistě je, že Dvořák si nakonec o 9 let později vzal za ženu mladší Anu, a ta se následně stala důležitou součástí toho Dvořákova tvůrčího zázemí.
2: A starala sa mu o domácnosť, kým Tonko mohol žiť svojou hudbou. No pekne, neopetovala mu lásku Josefína, tak si zobrali jej sestru a žili spolu na jednom zámku. O chvíľu pokračujeme.
1: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne.
1: Príbeh Rusalky dojíma dodnes divákov po celom svete. Ide o operu českého skladateľa Antonína Dvořáka, pričom Rusalkino jazierko naozaj existuje. Sedela som pri ňom na skale, na ktorej je vytesané, že Rusalkino jazero a je strašne zelené. Nachádza sa v lese na skále, približne 400 metrov od zámočku vo Vysokej u Příbrami, kde práve výletujem na vlne a našim sprievodcom je riaditeľ múzea slávneho skladateľa Vojtech Poláček.
2: Anna porodila Dvořákovi celkem devět potomků, což je docela velký rozdíl od Josefíny, respektive Kounice, ti byli totiž zcela bezdětní. Tady tedy v té galerii dole máme ještě třikrát snímek Kounice v různých dobách. Tady tedy mladý Dvořák, jeho manželka Anna se synem Antonínem a tady napravo to už je jejich dcera Otýlie. No a ještě jeden pozoruhodný snímek je na pravé straně. Ten vznikl v roce 1894 přímo na schodech do tohoto zámečku. Bylo to u příležitosti takové malé slavnosti, která se zde konala, když se Dvořákovi navrátili z Ameriky. Josef Václav Sládek všechny takto zvěčnil. Snímek zachycuje právě rodiny Čermáků, Dvořáků a několik přátel. No a dole pod tím snímkem tam je potom ještě grafika, která popisuje ty jednotlivé osoby, zobrazuje různá místa z Vysoké a okolí spjata s Dvořákem a v horní lince rodinného stromu jsou tam vyobrazeni i ti Dvořákovi potomci, celkem tedy 9 dětí, z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusalke? To bolo také bežné meno, alebo prečo Rusalka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil, který byl vlastně tedy autorem těch slov toho libreta a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
1: A čím byl ten příběh o Rusalke inspirovaný?
2: Ten tedy vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tedy z nějakých podobných takových děl, která vznikla.
3: Jeho prvé velké dílo bylo které?
2: Jako na začátku dá se říci, ty jeho první úspěchy v cizině, to bylo hlavně tedy v Anglii a tam byla populární hlavně vokální díla, jako mše nebo kantáty. To asi tedy nějaké, řekněme, díla tohoto typu z počátku 80. let. Ta tedy stála za tím, že se Dvořák nějak zásadněji prosadil. Potom vlastně můžeme i vycházet z toho, co si oblíbil vlastně Brahms, který se zasadil o ta stipendia, ale to také úplně v tuhle chvíli. Možná řekněme, že první slovanské tance byly takové hodně zásadní.
1: A co se týká symfonii, jako to bylo?
2: Tam bych řekl, že Dvořák tak nějak zásadněji prorazil až třeba tou 7. symfonií. Do té doby to zase až taková slavná díla nebyla. Nicméně tedy řekněme moravské dvojzpěvy, řekl bych první řada slovanských tanců a potom tedy ta duchovní díla, kterými se prosadil v Anglii.
1: Toto všetko sa dozvedáme vo Vysokej v stredných Čechách, kde v nádhernom parku stojí pamätník Antonína Dvořáka. Pokračujeme o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou. Počúvate hity

0: Let na vlne s Didianou.
1: Keď začal Vojtech Poláček pracovať v divadelnom oddelení Národného múzea, prekvapil ho zaprášený rámček, nájdený v zásuvke. Ukázalo sa, že vlasy vo vnútri rámčeka sú kučery hudobného skladateľa Ferenca Lista. Podobné objavy urobil aj ako čerstvý riaditeľ pamätníka Antonína Dvořáka vo Vysoké u Příbrami, kde práve výletujem a tam na ňo zasa vypadli staré plány budovy. Vojtech Poláček je riaditeľom múzea Antonína Dvořáka, ktorý je v parádnom zámočku, kde je dobrá energia a nájdete tu aj kus kultúry. Ale späť k slávnemu Antonínovi. Mal nejakých kamošov medzi ostatnými skladateľmi?
2: Tak zmiňujú Brámse, ten tedy stojí za tím jeho vzestupem. Potom vlastne to byli i třeba ruští skladatelé. A samozrejme v Čechách on vlastne měl docela takový zajímavý vztah s Bedřichem Smetanou, ktorý byl práve jeho kapelní v Národním divadle, respektíve prozatímním. Docela blízký přítel byl třeba s Leošem Janáčkem, Antonín Dvořák, toho i přímo zval sem na Vysokou a několikrát spolu vyrazili na výlety po Čechách. A potom to byli i ti jeho žáci, jako třeba Josef Suk, Karel Bendl.
1: Prosto kamošili se mezi sebou.
2: Určitě, abych řekl, že v té době to tak jakože fungovalo, že vlastně ti skladatelé docela jako spolu dobře vycházeli, i spolupracovali.
1: A mal nějaké neresti?
2: Z dnešního pohledu asi kouření třeba je docela velká neřest. On tedy měl hodně v oblibě kouření, hlavně dýmek a dokonce i měl takové zvláštní názory, že právě jednoho z těch svých žáků, že ho skritizoval za to, že nekouří, že vlastně správný skladatel, že prostě musí kouřit, jinak vlastně, že to jako ani nejde.
1: Ďakujeme aj za toto pripomenutie, čo voľa kedy bolo potrebné, ak ste chceli byť slávny spisovateľ, o ktorom sa hovorí, a budú tu aj nejaké kultúrne akcie spojené s Antonínom Dvořákom?
2: Ten hlavní bod, který si tedy zaslouží určitě zájem největší, to jsou právě tedy letní opery. Ty se konají vždy v červnu, je to takových třeba zhruba 6 představení. Postupně my tedy i obměňujeme ta díla, letos třeba poprvé jedno z těch vystoupení bylo na téma slovanských tanců, ne teda přímo úplně opera, ale zase tedy provedení přímo v parku, doprovázené tedy taneční skupinou a malým živým orchestrem.
1: A na jeseň nás čo teda čaká konkrétne?
2: Takže teď třeba hned v září je to jednak v rámci série Mladá Praha, je to tedy koncert japonského klavíristy, to je, řekl bych, docela zajímavá záležitost. Potom tu máme ještě v září dále lužanskou mši, která se tedy bude konat v kostele v Řeznici.
1: A popíšme si aj iné výstavy, které se konají v letnom sídle Antonína, inak zámku pána Kounice.
2: V tuhle chvíli dole v suterénu je tedy výstava zvaná Ženy na Vysoké, která se zabývá sestrami Čermákovými především, manželkami Dvořáka, Kounice a ještě tedy jejich dalšími sestrami, plus ještě nějakými dalšími zásadními ženskými osobnostmi, které se pohybují kolem Vysoké a Památníku. Měli jsme tam třeba výstavu o jeho amerických pobytech, nebo třeba o využití jeho hudby v různých filmech, seriálech, reklamách.
1: Ďakujem Vojtechovi Poláčkovi za výklad o Antonínovi Dvořákovi a ak budete na nejakom výlete pozorovať mesiac, či bude silný spln, pustite si k nemu Rusalku. Už viete, kde má svoje jazero. V stredných Čechách, vo Vysokej u Příbrami. Majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky blásniví, chtěli křídla pro svůj let,

noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

zažívaš. To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný.